0: Keď sa roztopí asfalt a polepí sa nám po nohách, v jadre sa roztaví priamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mně dnes neuprosíš, můžeš se snažit, já neustoupím. Hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím, neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmíra, věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Můj život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím.